0: Pues ya está.
1: No.
0: Hasta la idea. Esto es chingada, ¿eh?
2: Tak dnes si baterky. No to si děláte prdelné. Jako, co to je? Tyvo, čeho? Tohle se nevím, ale přítelky nebo.
3: Já.
2: Co? Co ty?
3: Ne.
2: Chceš to ukázat, jak se to dělá? Jo? Takhle se to dělá.